ve obloku, snihových uzoval v úkozem kok. Mreli sú medci u glok, s jednom za nogom u grobu, štekol sam robu u torbi u strop. Moja majka je bila u šoku, u nej im moli za moju slobodu do